jeszcze w miecz wklouzałam, serce rozstawać cítím. Pak bločky vteřin pod tvým pohledem dají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Na věšák povisí kabát noci černý.

kot stále pomalejší, vsákne do peří. Znovu ruku týdnům, co u mých nohou leží, pak jsou vykročí. A ti kot chodím, ti kot stále pomalejší, vsákne do peří. Znovu ruku týdnům, co u mých nohou leží, pak jsou vykročí.

lavočka tonenka, voda studenenka, a ja molodenka. Od nás sa zlomiti, od nás sa zlomiti, a ja sa vtopiti. Od nás sa zlomiti, od nás sa zlomiti, a ja sa vtopiti.

0: Tak, toto bol priamy Basável.
1: U nás na Rusnákoch šahvarity Basável.
2: Tak.
1: No.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.

sahám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí.

na zemi, trochu jak hrdina, a trochu jak dezerter. Zbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér. Který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér.